To bolo žartovné dielo Igora Stravinského Židkacht. Časti prvé, druhé a tretie rozdávanie. Hral symfonický orchester Norského rozhlasu, dirigoval Peter Popelka. Pokračujeme skladbou Nur ein Wink von seinem Händchen Johanna Sebastiana Bacha.

San Francisská symfónia a zbor San Francisco predniesli na záver prvej časti Euroklasik Nocturna omšu pre zbor a dýchové nástroje Igora Stravinského. Časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Dirigentom bol Michael Tilson Thomas.